gesto vi poušeno, plinu dav, jak oškevali na plňuje ulice. Broni bor, Štepanl Prahu, lomi vaše vidra,